0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: o krok před ostatníma, vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný, staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího, to všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

goods and come from the fruitful use of power.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hra s tím salámem. Teď já mám jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku, tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde.

0: uslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace. No.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, Němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Stop! Kde je hád? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
4: Ne, to nejsou stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
3: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
5: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
3: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
6: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
7: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
7: Labutě.
5: Labutě, berušky, hadi. Dostane já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Má paní odjela na celý víkend.

15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pátek, blíží se 6. hodina a jsou tu zprávy. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 už dřív avizovali, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30 milionů korun. V britské metropoli se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára, který může přenášet na člověka virus Zika nebo horečku dengue. Klimatické změny, projevující se teplejším podnebím v podmínkách severní Evropy, můžou podle expertů způsobit, že průniky tropických druhů komárů budou čím dál častější a vydrží déle. České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně oblačno a hlavně na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude ale o oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 24 až 29 stupni.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
1: Nehodu máme hlášenou pouze u obce Krsy na silnici číslo 20, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez problémů.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci. Pěkný konec pracovního týdne vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
4: Necelý 3 minuty po 6. v pátek 4. září. Jsme zase tady, jsme bez Anabel. Anabel si užívá v Bretanii, pobíhá po pláži a točí postižený lidi tam. Ale jak by řekla...
1: A točí postižený lidi?
4: Jo, počkej, to posílá do jiný skupiny, ta diva Guga.
1: Dobře.
4: Každopádně, jak by řekla, dneska je pátek.
1: Ale není to středa.
4: Není to středa, přesně tak, je pátek. Přežili jsme to, ani to nebolelo. Je to jako když strhnete náplast. 50krát.
1: Mě to docela bolelo, mám zánět v rameni.
4: Ty máš zánět v rameni?
1: Bolí to.
4: Potřebuješ to nějak namasírovat?
1: Potřeba bych to trošku promazat, ale myslím, že o víkendu to zvládnu.
4: Nebo odsát ten zánět.
1: Jo, no, tak se domluvíme nějak mimo éter.
4: Tak přátelé, doufám, že vy máte lepší pátek bez zánětu. My vám ho zlepšíme nějakou muzikou, tak si dáme Green Day a Basket Case.

0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Divoký byl a síť v 6 hodin a skoro 10 minut. Přátelé, při pátku mi takhle Zuzanka udělala kafe a našlehala mi tam mlíko. To je taková lahoda. Já si myslím, že každý by měl mít v práci svoji Zuzku. Stejně jako každý by měl mít dva lístky na Himmelherrgott Fest teďka na sobotu 5. září do plzeňský Plazy, nebo lépe řečeno za Plazu. Jak to Zuzko vždycky říkáš? Za Plazu?
2: Za Plazu nebo do amfiteátru.
1: Do amfiteátru za Plazu. Ale už jsou jenom poslední dva, takže pokud chcete jít a nevyhrajete, tak si je musíte koupit. Ale ještě máte šanci ty poslední dva získat. Zahrajou vám samozřejmě kromě Trautenbergu Horký žeslíže, Valda Gang a ještě je tam jeden tajný host, který vám prej udělá ohromnou radost. Tak kdybyste chtěli jít, máme tu dva lístky úplně zadax. Opět si o ně stačí jenom napsat, buď do našeho messengeru na Facebook, nebo do vzkazníku na Instagram a připsat telefonní číslo. To jsem se nezasek, ale včera přišla asi polovina vzkazů bez něj, tak ho tam ještě dopište vždycky. Je pátek, rozdáváme už po 7:30, takže máte na celou hodinku 20 ještě, abyste nám psali, tak šupity, šupity, šup.
0: Rock Radio.
1: No a teď už si dáme Van Halen a jejich Panamu a hned potom Mammoth, Van Halen a Think It Over. Táta a syn ve dvou sluncích za sebou, tak si užijte.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin a 18 minut přesně, pátek 4. září a dnešní oslavenkyní je Jindřiška, případně Jindra Rozálie Muriel, ale ta Jindřiška mě baví nejvíc, protože to je v těch Pelíškách přece. Jindřišku, pojď domů!
2: Jindro!
1: Jindro, máš tam dort, slavíš svátek! Takže Jindřiško, všechno nejlepší dneska přejeme k tvému svátku. No a potom tady máme nějaký narozeninovce. Mohl bych vypíchnout třeba svého oblíbeného českého režiséra a animátora Jana Švankmajera, který dneska slaví krásných 92 let, to je naprosto neuvěřitelný, tak mu přejeme všechno nejlepší. No a co se týče muzikantů, je tady dneska jenom jeden, má ve svých narozeninových číslech dvě šestky. Jenom dvě zatím, bohužel. Tři, nevím, jestli zvládne. Ale 66 let slaví americký kytarista Kim Thayil z kapely Soundgarden. Tak posíláme gratulace, přejeme všechno nejlepší. Anabel tu není, ale opět, jako kdyby tu byla.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Jsem si říkal, že bychom to mohli vydat na CDčku třeba, takový CDčko motivační pro sebevrahy.
2: Já si to dám jako budíka, to je jako příšerný.
1: Já ti udělám speciální verzi.
2: Ale možná už pak nikdy nepřijdu.
1: Ne, ale přijdeš. Za chvíli Rammsteini Links 2, 3, 4.
0: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
14: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
13: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
14: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
13: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
14: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Struts a jejich Could Have Been Me. Mohl jsem to být já, kdo tady půl minuty před půl sedmou řekne, že Zuzka si na Rock Rádiu dá páteční rychlý zprávy v půl sedmí, ale já to nebudu, řekne si to Zuzka sama.
1: Tak jdeme na zprávy.
2: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v návrhu státního rozpočtu na příští rok prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Řekla to po jednání s koaličními motoristy, kteří kritizují navrhovaný schodek 389 miliard. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Kateřina Siniaková a Taylor Tancendová vstoupili vítězně do čtyř hry na tenisovém US Open. Domácí dvojici porazili 6-2, 6-4. Uspěli taky Marie Bousková a Sara Sorribes.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme převážně oblačno, na severu ojediněle s přeháňkami a nejvyšší teploty. Na jihu Moravy až 31 stupňů Celsia, jinde do 29.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se u Trutnova na silnici číslo 14, srazily se tam dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez problémů.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky, bylo to úplně nádherný a proto si zasloužíš kabáty a láďu.

0: Cinderella. Nobody's Fool, ničí blázen v 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. V dnešním pátečním rokovém rozjezdu se teďka na jednoho blázna podíváme, protože s tím bláznem si nic nezačínej, jak se zpívá v jedné známé písničce od Katapultu. Iron Maiden teďka 29. srpna začali v kanadském Torontu očekávanou severoamerickou část svého světového turné Run for Your Lives a Bruce Dickinson si nezapomněl rýpnout do toho, co se teďka dělo mezi Kanadou a USA, protože to není tak dávno, jak spolu Kanada a USA jednali nějaký obchodní jednání ohledně cel a dalších věcí a Američani mají poněkud přemrštěný požadavky na Kanaďany a jejich premiér opustil jednání, jak si trhnou nohou, na což potom prezident Donald Trump reagoval tím, že vzal fixku a škrtnul na mapě Ontarijský jezero a přepsal ho na Lake America a následně k tomu ještě zase vytvořil podepsaný papír, neboli ten svůj dekret. Tak Bruce si teďka do toho rejpnul na koncertě, pozdravil všechny Kanaďany a pak říká, bylo to traumatický, ale zvládli jsme to, překročili jsme Lake Ontario a později v tomto roce překročíme i Mexický záliv, který už Trump nedávno že si přejmenovali jako Gulf of America, jako americký záliv. A pak pokračoval, pomineme-li tenhle absurdní stav světa, jak se sakra dneska máte? A potom ještě vykřikoval svoje scream for me, Lake Ontario. Křič pro mě, jezero ontarijské. Takže je úplně jasný, co si o tomhletom rockeři myslej. Asi nejenom rockeři.
1: Ale já třeba ne vždycky musím tohleto zatahování politiky do muziky, ale tady už mi to přijde tak přes čáru, jako takovýhle divný pranice mezi těma politikama a hlavně, když je to takhle člověk na vysoký úrovni dělat videa AI na internet, kde pochodují nějaký kachny, který vypadá jako Trump a střílejí tady na lidi od ontarijského nebo od amerického teď už jezera, mi přijde fakt jako velký bizárnu.
0: Jako mě vadí jedna jediná věc a vadila mi už, když mi bylo 15, když mi bylo 20 a 25, ani se to asi nezmění, že nám vládnou geronti, no. Že nám vládnou seniorní lidi, to prostě jako díky.
1: Bohužel.
0: Ale prostě někdo si musí jako dokázat, že když má malý péro, tak má aspoň moc. Takže to byli Iron Maiden, děkujeme Bruce Dickinsonovi, je to frajer a za chvíli si dáme Queeny, Davida Bowieho a Under Pressure.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vraňany nabízejí.
2: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut nám teče do 7 hodiny ranní. Zuzko, máš něco?
2: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za nesnědené maso. Za jeden kousek zaplatí zhruba 1,80 korun, když ti zbyde. No a jde o to, že ono je to all you can eat, takže prostě co si nabereš, to sníš za nějakou jednotnou cenu. Oni tam mají poměrně hodně druhů masa a ty lidi přijdou a naberou si prostě plnej tác vrchovatej, který samozřejmě nesnědí. No a tomu majiteli už došla trpělivost a řekl, hele, takhle jako ne, to by úplně nešlo. Za prvý jako...
1: Kde ty psy mám pořád brát?
2: Přesně, kde mám ty psy furt brát a za další prostě to není úplně jako dobrý, že jo, takhle nechávat ty zbytky. Takže tohle to zavedli a prej to docela funguje.
1: Že lidi nechtí platit ani korunu navíc, protože už all you can eat bývá trošku nastřelený.
2: No právě, no.
1: Tak trošku šetří. No mně se to líbí. To je podobný model, jako když si zaplatíš all inclusive poprvý v životě a vyjedeš někam do toho otřesného rezortu a tam teďka máš ty stoly a táci se žrádlem, že jo, a všichni ty turisti tam vyběhnou s těma talířema a vypadá to, že v životě nejedli, ano. Že poprvý v životě vidějí jídlo a pak je vidíš odnášet ty plný talíře, jak to nesežerou, že jo.
2: Já se třeba zvednu jako 10krát klidně, ale dávám si to jakoby postupně, no, protože taky mám jako velký oči většinou po ránu, jako hodně.
1: Jo, já většinou, když si naložím to jídlo a najím se, tak už se potom nezvednu vůbec teda, ale...
2: Takže patříš mezi ty lidi s tím vrchovatým
1: tácem. Ne. Hele, to jsem dělal možná někde, když jsme hrávali plesy nebo něco, kde byl prostě vždycky rautík, tak jsem si tam šel naložit 5krát jako správný muzikant, ale teď už to nedělám, teď už to jebu.
2: Já jsem třeba docela vybíravá, takže mě tyhle ty snídaně nikdy moc neoslovily.
1: Já když přemýšlím, jak mluvíme o tom, nebo poslouchám, když mluvíme o tom jídle, tak bych si měl jít dát snídaní.
2: Já mám už taky docela hlad.
1: Takže přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, jdeme na další muziku.
0: Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Within Temptation končí první společnou hodinku na Rock Radio v rokovém rozjezdu. Shot in the Dark, výstřel do tmy, která už naštěstí zmizela. Za chvíli 7. hodina, Zuzka zprávy a pak jedeme dál.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké páteční ráno, máme krátce po 7, jdeme na zprávy. Podíl žadatelů o dočasnou ochranu v Česku, kteří mají vojenskou povinnost na Ukrajině, klesl po unijním omezení na zhruba třetinu. Vyplynulo to z vyjádření ministra vnitra Lubomíra Metnara při jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Omezení začalo platit 5. srpna a vztahuje se na nové žadatele o dočasnou ochranu, nikoli na ty, kteří ji v Evropské unii už dostali. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Jeho žádost o podmíněné propuštění zamítl šumperský soud. Hejna dostal doživotí za trojnásobnou loupežnou vraždu. Muž si za mřížemi doteď odpykal 22 let a 8 měsíců. Podle soudce Miloše Kubíčka tam trvá hrozba pro společnost, odkázal i na posudky znalce. O další spolupráci při pomoci bránící se Ukrajině nebo v boji proti nelegální migraci přes předlamaňský průliv jednali dnes v Londýně britský premiér Andy Benham a francouzský prezident Emmanuel Macron. Oba lídři zdůraznili, že vazby jejich zemí jsou v současnosti i přes britský odchod z Evropské unie velmi pevné. Hokejisté Pardubice a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0, uspěla taky Plzeň proti Švédům a oslavila triumf 4-0.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude převážně oblačno na severu s přeháňkami, postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat, ale večer se opět na severu zatáhne a přidají se přeháňky, déšť a výjimečněji bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia, jinde bude od 24 do 29 stupňů.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Rock Radio. Doprava.
9: Na D1 opatrně ve směru na Brno na 150. kilometru se řeší nehoda se zraněním, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a auto srazilo chodce v ulici Cyrila Boudy na Kladně.
8: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať si dneska dáte 4 snídaně, vám přeje Honza.
9: A Zuzka.
0: Anabel tu dneska není, jsme tu sami 7:04 v pátek 4. září. Zuzko, ty si tam říkala ve sportu velice zajímavý slovní spojení. Ano. Tam bylo na východě Čes a na západě Pre, nebo ne?
9: Jo, já takhle spojuju, víš, ten sport takhle...
0: S poskytovatelem energií. Tak mi pak řekneš,
9: nenápadná reklama.
0: Co je výhodnější, ty za to máš nějaký prachy,
9: no, tak samozřejmě.
0: To je chytrý, to jsem měl taky říkat tady něco jako takhle nenápadně. Každopádně velice nápadně vám musím říct, že už za půl hodiny budeme rozdávat poslední 2 lístky na Himmel Herrgott Fest do Plzně, teď na sobotu 5. září. Trautumber, Horký žeslíže, Valda Gang a speciální host. Pokud si chcete jít v sobotu hodit škrpálem, tak si o lístky ještě pište do našich vzkazníků, buď na Messenger na Facebook nebo do vzkazů na Instagram. A nezapomeňte, podtrhávám opět 40krát svoji černou fixou, kterou nemám, nebo nějakou mám, ale to je nějaká jiná. Napište tam to číslo, protože už zase přišly vzkazy bez čísla. Jak ti to máme, Pepo, dát, když tam to číslo nenapíšeš? Komu má Zuzka chudák tady volat? Napiš ho tam. A pak je třeba vyberem, anebo taky vůbec. Takže držíme palce, těch vzkazů už je tam dneska při pátku docela dost. Za půl hodinky rozdávačka, teď už Alice Cooper, Hey Stupid.
8: Rock Radio.

0: Tohle byla Linda Perry, která zpívala Fill Me Up, naplň mě v necelých 7:45. Já vás teďka naplním nějakýma mezinárodníma ptákovinama. Dneska je den línejch matek, přátelé, tak pokud už máte doma holky nějakého pobíhajícího ploda, tak dneska hezky nožky hore a udělejte si po hodinu, manžel uklidí, až přitáhne z roboty. Svůj svátek taky dneska slaví makadamový ořechy. Je to ořech, který má údajně nejtvrdší skořápku na světě. Je prej tvrdší než žaloby Heleny Vondráčkový, tak se nějaký kupte a zkuste je otevřít. No a pak tu máme jedno takový soukromý výročí, který tady máme se Zuzkou, která tu teď bohužel není. Dneska to jsou 3 roky, kdy jsme si poprvé spolu stoupli za mikrofony v jednom studiu, které já jsem si stoupnul, Zuzka si vzala stoličku, aby došahla. Takže přesně pro nás je den, sněz, desert navíc. Ještě se k těm desertům dneska vrátíme, pokud budete pozorně poslouchat po 8:30, jinak si prostě dejte dorta. No i nahoře je pátek, takže pohodinda.
1: Rock Radio, rockovej rozjezd.
0: A teď už Dimitri a Strážná věž.

0: Ace Frehley na Rock Rádiu v 7:22 s peckou Back into my arms. Ace, kytarista a zpěvák ve svý pecce z roku 2024, vyšla na jeho posledním solovém albu 10,000 Volts. Ace Frehley nás nešťastně opustil, bohužel, loni v říjnu, za chvíli to bude rok. Tak děkujeme za tu poslední desku, je to pecka, pokud jste neslyšeli, pustíte si na streamovacích platformách, my ho zdravíme tam nahoru. No a podobná pecka nás, přátelé, čeká v neděli, bude v Praze veliká událost. Do Prahy totiž dorazí Johnny Depp, teď se určitě všem dámám podle mojou kolena, mě ne, mě maximálně koulena. No a nebude točit žádný biják, ale bude hrát. V 19 hodin, to totiž v neděli ve sportovní hale Fortuna na výstavišti rozjedou Hollywood Vampires. Wikipedie o kapele říká následující. Hollywood Vampires je americká rocková superskupina, kterou vytvořili v roce 2012 Alice Cooper, Johnny Depp a Joe Perry, to je kytarista z Aerosmith, aby uctívali hudbu rockových hvězd, který zemřeli v 70. letech. Dalo by se teda říct, že je to taková americká vesnická zábavovka. Pozor, akorát dobrá. Dobrá zábavovka. A lístky jsou ještě k dispozici, tak kdybyste v neděli neměli co dělat, chtěli byste vidět Alice Coopera, který tu byl poměrně nedávno, k tomu Joea Perryho z Aerosmith a ještě s nima i Johnnyho Deppa, tentokrát v roli muzikanta, tak se jděte podívat na Hollywood Vampires už tuhletu neděli do pražský Fortuna Arény. Lístky jsou na netu. My jedeme dál, už za chvíli se vrátíme s další muzikou, bude slušňák Bon Jovi, s kapelou Bon Jovi a You Give Love a Bad Name.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
9: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
13: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name na Rock Rádiu, pár vteřin po půl osmí. Zuzka už je zpátky ve studiu. Ahoj, Zuzko.
1: Ahoj.
0: Dneska je den sněz desert navíc, abych tady pro tebe měl takovej dortík.
1: Jo, uka.
0: Sebe.
1: Ježišmarja.
0: A víš proč?
1: Co jsi udělal úplně špatně, ne?
0: Protože dneska jsou to přesně 3 roky, co jsme tady spolu ve studiu.
1: Víš, já jsem si říkala, proč je mi od rána tak blbě, tak to bude ono.
0: Dneska jsou to 3 roky, co někteří naši posluchači mají ledvinový kameny.
1: A ohladili, takže už to nejsou naši posluchači.
0: Žaludeční vředy a jsou strašně naštvaný, že tady jsme. A já s toho mám hroznou radost, že tady jsme.
1: A kde mám dárky?
0: No ty budou teprve, bude nejdřív ten zákusek a pak se
1: ne, já nechci žádný zákusek.
0: Tak v tom případě, teďka máš ode mě speciální dárek a největší dárek se říká, který ti člověk může dát, je čas. Takže já ti teďka dávám čas, který využiješ k tomu, aby si řekla zprávy.
1: Super.
2: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v návrhu státního rozpočtu na příští rok prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Řekla to po jednání s koaličními motoristy, kteří kritizují navrhovaný schodek 389 miliard. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do 4 hry na tenisovém US Open. Domácí dvojici porazili 6-2, 6-4.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno a na severu i zaprší. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 24 až 29 stupni.
2: Rock Radio, doprava.
1: U Hříněvsi se bouralo na ulici Přátelství. Na D8 se řeší nehoda ve směru na Ústí nad Labem na 15. kilometru a pozor na D1. Tam se řeší nehoda na 332. kilometru a na 150.5.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko krásný, doufám, že jsi užila svůj dárek. Užila. Tak teď Arakain, dál se ptej.

0: Arakain a dál se ptejí originál od Slade Far, Far Away. Je 7 hodin 37 minut, pátek 4. září, což znamená jediný, že budeme konečně rozdávat poslední dva lupeny na Himmel Herrgott Fest už vlastně na zejtřek do plzeňského Plaza, nebo teda k plzeňskému Plazovi, nebo teda do amfiteátru. Zuzko, pomož mi, já nevím.
1: No všechno to dohromady, berte mobily do ručky.
0: Ale ty jsi Plzeňák, já netuším.
1: Já nejsem Plzeňák.
0: Ne?
1: Ne.
0: Oni to protahují takový Plzeňák.
1: Plzeňák.
0: Tak je to v plzeňský Plaz, tak mobily do ručky.
2: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš

0: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Za 4,5 minuty odbije 7:45, což tady na Rock Radio neodbývá. Ale my máme na telefonu Nikolu Znířan. Niky, dobrý ráno přejeme.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno, ahoj.
5: Tak prosím tě, veliká gratulace. Ty jsi si psala, že máš zájem o lístky, tak my jsme ti je nadělili. Himmel Herrgott Fest je tvůj.
7: Ježišmarja, moc děkuju. To je paráda.
5: Jako je škoda, že prostě ta první reakce, která je vždycky hned po tom, co zavoláme, tak není slyšet, že je mimo éter, ale i takhle je to hezký, takže já děkuju, já jsem dneska potěšený.
7: Já moc děkuju, fakt mám velikou radost a moc si to užiju se ségrou, vyrazíme.
6: Zrovna jsme se chtěli zeptat, s kým pojedeš, takže se ségrou, jo, máte to daleko?
7: Ne, právě, že my jsme Znířan, takže to tak kousek.
5: No hele, a kdo vás tam poveze, když pojedeš takhle se ségrou? Já jsem viděl, že máš pana manžela, ale taky máš kupu dětí.
7: No, pana manžela necháme hlídat ty dětičky, aby jsme si to mohli užít a určitě nás někdo odveze.
6: Krásný, tak to má být.
5: Já trošku v tom cítím nespravedlnost malou za nás chlapy, ale zase na druhou stranu chápu. Prosím tě, už jsi někdy byla na Himmel Herrgott Festu?
7: Nebyla jsem na Himmel Herrgott Festu.
5: Takže 4. ročník, ono je to poměrně mladý festák, kluci to dělají chvíli. Budou tam letos Trautenberci jako pánové tohoto lesa a potom taky Horký žeslíže, Valda Gang a ještě jedno překvapení, na koho se těšíš nejvíc?
7: No určitě na Horký žeslíže, protože to je moje srdcovka, takže na ty se opravdu hodně těším.
6: A tipneš si, kdo bude to překvapení?
7: Jo, no...
6: Nebo koho by si spřála třeba?
7: No, já nevím, no, kdo by tam mohl být. Vůbec jako takhle už mě nic nenapadá. Takhle ve stejným duchu.
5: Znova Horký žeslíže.
7: No, klidně bych se poslechla celý večer. Pak jsem mám moc ráda, takže nevím, no. Mám nějakou nápovědu?
5: My to nevíme, takže...
6: My jenom tušíme.
5: Takže pak nám klidně napiš, kdo tam teda nakonec byl. Jenom prosím tě, ještě se zeptáme na jednu věc. My tady dneska se Zuzkou máme takový svoje soukromý výročí. Slavíme 3 roky v éteru 4. září roku 2023. Jsme se společně postavili k jednomu mikrofonu. Od té doby tady Zuzka odolává mýmu neodolatelnému šarmu a vůbec nic z toho není. Prosím tě, jak ty jsi zbalila svého manžela?
7: No jako bránil se, ale...
5: Zuzko, poslouchej.
7: Ukecala jsem ho, no.
5: Ukecala?
7: Nakonec zjistil, že vlastně je šťastný a spokojený, tak zůstane.
5: Tak já úplně nevím, jestli tady Zuzku donutím, aby si myslela, že je šťastná, že podlehne.
6: To si taky nejsem jistá úplně.
5: Nic, necháme tyhle prasáry, moc zase nějaký idiot napíše, že jsem nechutnej. Takže Nikolko, prosím tě, moc si užijte se ségrou Himmel Herrgott Fest, potom pošlete nějaký svoje fotky klidně mě na soukromý messenger nebo na Rock Radio, jak jste si to užili, napiš nám, kdo tam teda byl jako překvapení, ještě jednou moc gratulujem a jinak mějte krásný ráno.
7: Taky krásné ráno, mějte se.
6: Ahoj.
5: Měj se hezky, ahoj.
8: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
5: Zuzko, tohle to je jeden z nejromantičtějších ploužáků. Every breath you take, každý dech, který mi vezmeš. Nechceš...

0: Rage Against the Machine a jejich vypalovačka Killing in the Name na Rock Rádiu v 7.53. Zpívá se tam Fuck you, I won't do what you tell me. Tak, nebudu dělat to, co mi říkáš, to předtím překládat nebudu. Pavel nám napsal, reaguje na předchozí vstup se Zuzkou. Ahoj, to nejsou prasárny, ale normální řeči mezi holkou a klukem, ne? Pokud se teda jeden nedefinuje jako lampa a druhej jako sanitka Mercedes. Pavle, souhlasím, zdravím, přeju hezký ráno. Já se teda identifikuju jako trolejbus a máme u nás v redakci dokonce pána, co se identifikuje jako ojetej moped.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Já vás jako nechci strašit ani prudit, ale nalejme si čistého vína. Ode dneška za 105 dní budou Vánoce. A nepatříte-li mezi drsňácké zastánce teorie, že dárky se nakupují na benzínce hodinu před štědrou večeří, tak vám možná přijde vhod můj tip. Vydavatelství Familium se už roky stará o to, aby zvláště fandové Formule 1 nestrádali. A za 10 dní vyjde kniha, kterou prostě F1čkáři chtějí. Jmenuje se Formule 1 kontroverze a její název je vše říkající. Historie královny motosportu totiž není jen o výhrách či prohrách, o jezdcích nebo o soubojích na trati. Je taky o skandálech v zákulisí, které mnohdy přerostly do skandálů celospolečenských. Mezi takové se směle řadí třeba Spygate, kdy hlavní mechanik Ferrari Nigel Stepney šlohnul a prodal McLarenu technická řešení strojů z Maranella, nebo když Nelson Piquet mladší schválně boural, aby pomohl Fernando Alonsovi. No a takových afér vytáhnul autor knihy, britský novinář Tony Dodgins, několik desítek. Tony není nějaká novinářská nicka. V zákulisí F1 se pohybuje od roku 79 a tak rozhodně na mapu. Předmluvu napsal bývalý mistr světa David Coulthard, takže taky žádné ořezávátko. Suma sumárum, v knize Formule 1 kontroverze vás čeká 240 stran napínavého čtení. Něco mi říká, že já asi nebudu čekat až na ty Vánoce a do četby se pustím hned, jak kniha 15. září vyjde.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Rychlej rozjezd.
1: Je 7 hodin 57 minut, skoro 58. Doga dopoletovala, protože už další song nestihneme. Za chvíli bude 8 hodin ráno, takže si dáme další zprávy se Zuzkou, no a potom další slušná muzika a tak, vždyť to znáte.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
9: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
10: Slušnej rok.
11: Rock Radio.
10: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadím změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 už dřív avizovali, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30 milionů korun. V britské metropoli se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára, který může přenášet na člověka virus Zika nebo horečku dengue. Klimatické změny, projevující se teplejším podnebím v podmínkách severní Evropy, můžou podle expertů způsobit, že průniky tropických druhů komárů budou čím dál častější a vydrží déle. České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude převážně oblačno, hlavně na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat, ale večer se na severu opět zatáhne a později se tam přidají přeháňky nebo déšť a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia, jinde se budou pohybovat od 24 do 29 stupňů.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Rock Radio. Doprava.
13: D1 je uzavřená kvůli nehodě ve směru na Prahu na 99. kilometru. Ve směru na Brno se bouralo taky na dvou místech, a to na 150.5. kilometru a na 332. Potom se řeší nehoda na D2 ve směru na Brno na 17. kilometru, na D8 se bouralo směr Ústí nad Labem na 15. kilometru a pozor si dejte taky na větší nehodu v Uhříně vsi v ulici Přátelství.
0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
11: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci. Ať máte hezkou poslední hodinku tady s námi, vám přeje Honza.
13: A Zuzka.
1: Přesně 3 minuty po 8 v pátek 4. září. Tu s námi opět dneska Anabel není. Ale nebude tu ani příští týden, protože si užívá dovolenou v Británii. Ale já jsem slíbil, že když mi tady holky, jmenovitě Zuzka s Anabel, naspívali krásnou písničku na dovolenou, takže se jim pomstím. Zuzka už svoji písničku dostala. No a teď úplnou náhodou odjela Anabel. Nevím, jak se to stalo a proč to udělala, že dobrovolně přišla o peníze a o některé další věci, ale teď dostane písničku ona, takže po 8:30 se těším. A prosím tě, píše nám Zuzko, píše nám Petr.
13: No.
1: Zdravím Zuzku, co dělala s packou, že jí dneska bolí. Máš kápnout božskou, co jsi dělala s pacičkou, že tě dneska bolí?
13: Tak není to nic jako asi zajímavého, závratného, prostě únava materiálu, stáří, no.
1: Jenom tohle?
13: Asi jo, já nevím.
1: Jakože se ráno probudila a...
13: Ne, mě už to bolí dlouho a teď se to už úplně jako vyhrotilo, že s ní nemůžu skoro hnout, ale to bude dobrý.
1: A která to je vlastně, jsi říkala?
13: Levá. Já jsem totiž takovej levej pravák. Používám víc levou než pravou.
1: Já už se asi nebudu ptát dál, co s ní dělala, jenom ti popřeju, ať se ti to přes víkend zlepší, ať zase v pondělí tady na mě můžeš tou levou hezky ukázat fakáče.
13: Ano, děkuji.
1: Těším se na to a teď už muzika. Akceptíráme si Princess of the Dawn.
11: Rock Radio.

S větrem v zádech ještě cítím sílu vstát, to bychom při pátku ještě mohli, ještě nám zbývá pár pracovních hodin. Tohle byl Limetal, pecka z roku 2017 na Rock Rádiu, 13 minut po 8. Je pátek, 4. září, já tu mám zase takovou historickou ptákovinu, Zuzku to možná pobaví, možná ne, možná vás. Je rok 1965 a v roce 1965 bylo jakýkoliv vybavení pro kapely strašně drahý. Rock'n'roll byl v plenkách, nebo rock'n'roll už možná ne, ale rocková muzika, nástupci. To vybavení všechno teprve vznikalo a bylo prostě dost drahý. Jo, přece jenom v té době to ještě nevyráběly děti v Číně, vyrábělo se to hezky doma na kolínku. No a kapela The Who navíc na koncertech spoustu věcí rozmlátila jako součást image, takže vybavení je vyšlo o to dráž. A aby jim to vybavení nikdo nikdy neukradl, tak si vyrazili právě 4. září roku 1965 do psího útulku, aby si pořídili na svou dodávku a vybavení hlídacího psa, který bude štěkat a každýho odradí. Bohužel k tomu útulku dojeli právě tou dodávkou, kterou měli narvanou tím vším koncertním vybavením. No a zatímco si spokojeně vybírali v útulku psího hlídače, tak jim tu dodávku někdo ukradl. Tomu se říká Murphyho zákon. Připravil je ten zloděj o věci v hodnotě tehdejších 5000 liber. To je strašně moc peněz. Tomu se říká pravá smůla. Asi ne karma, spíš smůla. Naštěstí se teda dodávka i věci nakonec našly. Ono to tehdy nebylo tak těžký, protože tohleto vybavení neměl jen tak někdo. No a Punťa potom mohl šťastně dodávku hlídat. Tak pokud byste chtěli si udělat radost, tak si dneska třeba pořiďte pejska z útulku. To je vlastně docela záslužný, když vezmete, jsou tam ještě ňátka, že jo? Když vezmete pejska, který chce nějaký milej domov a bude vám hlídat třeba vaše hudební nástroje. Jedem dál, Linkin Park, From the Inside, teď na Rock Rádiu.

Foo Fighters a jejich Window, okno, nová pecka z letošního roku, 21 minut po 8 na Rock Rádiu. Když tu ty Foo Fighters máme, já jsem si vzpomněl na jednu ptákovinu, kterou udělali v roce 2017, myslím, že ji dokonce udělali víckrát, a to to, že si pozvali na pódium zpěváka Ricka Astleyho. Jestli vám něco říká song Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down, bla, bla, bla. Je to velký internetový mem, vždycky se říká You've been Rickrolled, ty jsi byl rickrolován, jestli se to dá česky vůbec přeložit. Pokud jste tenhle ten song nikdy neslyšeli, Foo Fighters to udělali ve stylu Nirvány a Smells Like Teen Spirit, můžeme si kousek pustit. Není to moc dobrý. Čekáme na refrén. Ještě kousek, už tam budeme.

0: Týpek to dal samozřejmě na klobouček, Foo Fighters taky, mají to pěkně naaranžovaný. Tak videí v nevalný kvalitě samozřejmě spousta, když si to pustíte doma na mobilu nebo někde z počítače, tak to bude lepší. Pokud chcete, hledejte Foo Fighters with Rick Astley, Never Gonna Give You Up, je to rok 2017. No a my jedeme dál, za chvíli si dáme rok 1987, Guns N' Roses a Welcome to the Jungle.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Vítejte v džungli, welcome to the jungle. A Guns N' Roses dohráli minutku po půl devátý. Přátelé, ani jsme se nenadáli a je tady poslední sportovní rubrika se Zuzkou tohoto pracovního týdne. Říkám to správně?
1: Ano.
0: Bude ještě něco potom?
1: Ještě zprávy jedny.
0: A pak už nic, pak půjdeš domů?
1: Pak už půjdu se mnou.
0: Do.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio Sport.
1: České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky jsou ale ověnčené bronzem z loňského evropského šampionátu. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut. Kateřina Siniaková a Taylor Tancendová vstoupili vítězně do čtyř hry na tenisovém US Open. Domácí dvojici porazili 6-2, 6-4. Uspěli taky Marie Bousková a Sara Soribes. A hokejisté Pardubice a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0. Uspěla taky Plzeň proti Švédům, oslavila triumf 4-0 a třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál na ledě Tampere Tampere 3-6.
2: Rock Radio, doprava.
1: Na D4 opatrně ve směru na Strakonice. Na 29. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. D1 už je znovu průjezdná ve směru na Prahu, ale stále se tam řeší nehoda na 99. kilometru a vytvořila se tam zhruba 5-kilometrová kolona. Na D1 ještě pozor pak ve směru na Brno, tam se bouralo na 332. kilometru.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio.
4: Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Zrbráků Roger uspává mě svou.
5: Kam to byli nám?

0: Je 8 hodin 37 minut, pátek po 8:30. Já si myslím, že... nebo...
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
0: Až mi zase výjimečně došly slova. Já zopakuju, co jsem říkal dneska po 8 hodině v Openru, že mi tady Zuzka s Anabel udělali nádhernou písničku o tom, jak jsem odjel na dovolenou a jak jim tady bylo beze mě smutno. A já jsem samozřejmě slíbil, že se pomstím. Zuzka už má svoji písničku za sebou. Součástí pomsty je samozřejmě to, že teďka nemůže hejbat levou rukou. Je vidět, že prostě voodoo panenky fungují a 30 napíchaných špendlíků v té panence zabralo, takže to je dobrý. Uvidíme teda, co to udělá s Anabel. Ta nám odjela na dovolenou s maminkou do Bretaně, do Francie. Vrátí se až za týden, ještě v pátek příští tady nebude, ale až potom v pondělí, takže samozřejmě přejeme, ať si to tam moc užije. A dnešní písnička teda bude pro ní, aby to nebylo smutno. Vybral jsem jeden song od kapely The Rasmus. Byl to ten jeden jediný jasný a jiný to bejt nemoh. Myslím si, že spoustu z vás by to napadlo. Spousta z vás mi taky psala, spousta znamená třeba 8 zkazů, který se ptali, tak kdy bude ta pomsta na Anabel, kdy už to konečně bude? Tak dneska, tak doufám, že budete zklamaný. A asi jenom, jak říkají Poláci, smačného.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
0: Smačného.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.

0: Výzva pro pandu.
1: A je to
2: krásný. Já vždycky, když tuhle tu písničku slyším, někde nám běhá v anoncích poměrně často, tak se tam zpívám. Takže jsem ráda, že se to konečně splnilo. A myslím si, že Anabel bude nadšená z rýpání do její liposuchce a do jejího těla.
1: Ona mi včera slíbila, že mi přiveze nějaký zaplivaný okoralej croissant, takže já se na to samozřejmě těším, protože já jsem se na vás vyprd, když jsem vám z dovolený nepřivez nic ani magnetku. Ale já vám to jednou nějak vynahradím, určitě až pojedu na další dovolenou v říjnu, což doufám neposlouchá náš šéf nebo někdo. A jinak doufám, že Anabel bude ráda. Tohle bylo pro ní z celého mého malého schnilého černého srdce. Příště už si dáme zase něco jiného. Mám teda vymyšlenou jednu skvělou výzvu, skvělou pro naše hejtry. Ta bude boží, ale bude až za 14 dní, aby jsme si mohli zaspívat všichni. Holky to ještě nevědí.
2: Aha.
1: Takže já se na to mega těším, protože to zase budou komentáře jak víno, jak z nosu.
2: Jo, jak jinak.
1: Jinak pokud byste měli nějakou jinou ptákovinu, kterou chcete potěšit nebo naštvat, aby vás to štvalo ještě víc, což mi dělá samozřejmě radost, tak nám ji napište na naše sítě a příští týden tu zase něco spácháme. Za chvíli už normální muzika, dáme si Škorpíky Rhythm of Love.
3: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen jednu korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

0: Simple Plan, Wake Me Up, probuď mě v 8 hodin 51 minut. Ještě nás čeká Dan Landa, tajemství, možná stihneme i kousek Metaliky, tak bych to asi úplně nezdržoval. Je pátek, přátelé, tak si užijte hezký víkend a mějte se pěkně v rámci možností. Já se loučím se Zuzkou, která opět jenom kejvá, přestože v rádiu.
1: Jo, ty se loučíš se mnou, no tak
0: ty se
1: mě taky pěkně.
0: Tak pa.
1: Tak pa.

chleb. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led. Ruku ti dám. Tolik, tolik hvězd máš nad sebou. Tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké dopoledne, máme krátce po 9, jsou tu další zprávy. Podíl žadatelů o dočasnou ochranu v Česku, kteří mají vojenskou povinnost na Ukrajině, klesl po nyním omezení na zhruba třetinu. Vyplynulo to z vyjádření ministra vnitra Lubomíra Metnara při jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Omezení začalo platit 5. srpna. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Jeho žádost o podmíněné propuštění zamítl šumperský soud. Hejna dostal doživotí za trojnásobnou loupežnou vraždu. Podle soudce Miloše Kubíčka tam trvá hrozba pro společnost. Odkázal i na posudky znalce. O další spolupráci při pomoci bránící se Ukrajině nebo v boji proti nelegální migraci přes Lamaňský průliv jednali v Londýně britský premiér Andy Burnham a francouzský prezident Emmanuel Macron. Oba lídři zdůraznili, že vazby jejich zemí jsou v současnosti i přes britský odchod z Evropské unie velmi pevné. Hokejisté Pardubice a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0. Uspěla taky Plzeň proti Švédům a oslavila triumf 4-0.
7: Rock Radio. Počasí.
8: Dnes bude převážně oblačno, na severu ojedinělé s přeháňkami, večer se na severu Čech zatáhne o něco víc, čekají nás i bouřky a nejvyšší teploty na jižní Moravě naměříme až 31 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 24 až 29 stupni.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
7: Rock Radio. Doprava.
8: Na D4 opatrně ve směru na Strakonice na 29. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D2 opatrně, pokud pojedete do Brna, na 17. kilometru se řeší nehoda a bouralo se taky v Praze na Plzeňské, tak tam počítejte se zdržením.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
7: Rock Radio, rockový dopoledne.
9: Takže pátek, jsi vyčerpaná?
8: Docela už jo, musím říct, už melu z posledního.
9: Fakt,
8: jakože,
9: takhle jako doslova, jo, jakože melu z posledního. Tak. Už nemáš co dodat.
8: Je to tak, no.
9: No tak já to po tobě převezmu, taky už tady melu z posledního připátku.
8: A ne, zatím dobrý.
9: Ne, ještě tady něco mám, nějaký věci, které chci sdělit našim posluchačům, důležitý. No a pak se taky odvalím ve 12 hodin. No.
8: Máš nějaký plány velkolepý?
9: Tak my hrajeme tady ve vagonu, že jo?
8: Jo, dneska, jo, v sobotu.
9: Sobotu, no.
8: Jo, tak to je pěkné.
9: To hlásila tady.
8: Je to možný, ale já to hlásím tolik, že už si to nepamatuju.
9: Takže teď jsme slyšeli právě Metallicu před devátou. And My Bitch, to je píseň, kterou taky hrajem.
8: Jo.
9: No, my se rádi jako věnujeme té devadesátkové tvorbě Metallicy. Alba Load a Reload a tak dál, že jako neohrnujeme nad tím nos a nepřeskakujeme to, protože
8: no to je dobře.
9: Většina kapel jako hraje spíš ty osmdesátky. Jako
8: a jak dlouhý máte koncert?
9: 2 hodiny hrajeme.
8: To je dost teda.
9: To je normálně standardně jako Metallica. No.
8: Ty brďo, hezký. Takže ve vagónu v 21 hodin, že jo, si to pamatuju, myslím, že tam začínají koncerty vždycky.
9: Akorát těch peněz je mít za to, no.
8: Jo, takhle.
9: Trošku, o trošku jenom. Jako,
8: si musíte dát ještě klobouk na pódium.
9: O trošku méně, než mají kucí, jako, ale jinak jako dobrý, jako.
8: No, tak třeba jednou.
9: Tak, kdo budete chtít, tak přijďte v sobotu do vagónu Metallica Czech Tribute Band. Těšíme se na vás, no a teď už vám Kamil přeje hezký páteční dopoledne a pojďme si dát P.O.D. Zuzko, měj se hezky.
8: Ahoj.
9: Hezký víkend.

0: To Be With You a Mr. Big na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut při pátku 4. září. Dneska slaví narozeniny muzikant, kterýho mám moc rád, respektive jeho kapelu Wasp, a to je Blackie Lawless, tedy Steven Edward Julian. Ten dneska slaví 70. narozeniny, je to hlavní postava samozřejmě kapely Wasp, se kterou má takovou spletitou historii. Ta diskografie je hodně bohatá a taková hodně nahoru a dolů, protože jsou tam alba, které jsou třeba koncepční. Já miluju The Idols z roku 1992, ale to asi každý. To je prostě majstrštyk kapely Wasp, i když předtím Headless Children je taky super deska z roku 89. 80. leta ty jako moc rád nemám v podání Wasp, protože tam mi vadila ta image, takový to masoházení mezi lidi a takový ty věci. To jako toho příznivce úplně nejsem, ale asi ty 80. leta v tomhle smyslu byly hodně zvrácený a samozřejmě se každý snažil na sebe upoutat pozornost nějakým způsobem, ale Blackie se naštěstí uklidnil, takže potom ta podoba po těch bouřlivých 90. letech, kdy využíval hodně elektroniky, ale to asi všichni, když si vezmeme druhou polovinu 90. let, ať to byly Scorpions, ITI, Gary Moore a nebo třeba i vás, všichni prostě využívali takových těch samplů a takový, prostě to byla novinka, to byla obrovská expanze toho, než se toho všichni nabažili a zjistili, že tudy cesta nevede. Tak i tam, právě dneska zrovna jsem si ráno dával Kill Fuck Die desku z roku 1997, kde ty samply jsou použitý hodně, ale prostě pak ty následující alba už jsou naprosto luxusní a Blackie se vrací k tomu klasickému stylu svý tvorby a už kolem toho není takovej teátr. Takže třeba ty poslední alba, který vydal, a že už to je hodně dávno, v roce 2009 vydal poslední album, myslím, tak už to trvá hodně dlouho, no, tak je potřeba zase nějakou novou desku. Každopádně Blackiemu přeju k 70. nám všechno nejlepší a děkuju za celý ten archiv kapely Wasp. Pojďme si dát Ozzy Osbourna, dáme si Powerwolf a taky Vanastovky za chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: vepřiny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.
1: Tak mi to teda nandej, nandej, nandej.

Taky si našli svůj styl. Jsou rozpoznatelní a nezaměnitelní, v podstatě dá se říct. Tohle byli Nickelback, Never Gonna Be Alone, rok 2008. Tahle ta kapela nebo chat má vlastně takovej svůj rukopis. Never Gonna Be Alone, rok 2008. Tahle ta kapela nebo chat má vlastně takovej svůj rukopis jak na skládání skladeb, tak

0: celou tu diskografii, tak samozřejmě kromě těch prvních alb, které byly víceméně spíš takový alternativní, grančový, tak pak si našli svůj styl od roku 2001 a jedou si v tom svojem a všechny ty desky v podstatě jsou zaměnitelné v tom smyslu, že když vezmete jakoukoliv píseň z jednoho alba a poskládáte je za sebe nebo prostě z různých alb, tak byste klidně mohli dát jakože dohromady jednu konzistentní desku. A to je třeba případ i AC/DC, Motorhead a dalších kapel, který prostě neuhnuli z té cesty a jedou si to svoje, protože tam je jim nejlíp a v tom jsou nejúspěšnější. A to je právě případ i kapely Nickelback. Takže 30. října se těším na novou desku. Jsem zvědavej, jaký materiál nám předloží chlapci. Pojďme na Offspring, dáme si Marka Hietalu, taky Olympiky a podíváme se i na kulturní tipy, protože máme pátek, takže se dá předpokládat, že spousta z vás přemýšlí, až to v práci zapíchnete nad tím, kam si budete vyčistit hlavu, kam si budete užít trochu zábavy, tak my vám pár kulturních tipů dáme. Počkejte si na ně.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám. Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
3: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok rádio. Rok rádio. Co se děje?
1: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahraju v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága a Žďorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na krásný louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete?

0: vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše pro bagr.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Rock Radio.
10: Jediný slušný rádio
9: pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Koaliční partneři předsedové motoristů a SPD Macinka a Okamura kritizují rozpočet. Ten navrhla ministryně financí Schillerová se schodkem 389 miliard. Oba teď vyjednávají o změnách. Politologové se ale domnívají, že jde o domluvené divadlo. Píšou to novinky.cz. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Nové trendy zesílily po globální pandemii COVID-19. No a tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Rodionovem ve 4 setech a vyrovnání New Yorkského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Lernera Týna.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Tak jak to bude s počasím dneska? Skoro jasno až polojasno, na severovýchodě oblačnost a nebo i zataženost možností slabého deště. Teploty dneska mezi 25 až 29 stupni Celsia.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Mám tady pro vás jednu informaci, která se týká našich silnic, a to konkrétně Praha v ulici Na Pankráci. Nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd, počítejte s omezením a malým zdržením.
13: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
9: Rokový dopoledne.
12: Ano, startujeme další hodinku rokovýho dopoledne s Kamilem Drábem. Máme pátek 4. září a to konkrétně 5 minut po 10. hodině. A samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, tak to nebudeme zdržovat. Dáme si Mötley Crüe, dáme si Tři ségry, dáme si taky Killers. A na začátek temnou píseň ještě s mnohem temnějším textem, založeným na skutečných událostech. To jsou Pearl Jam a Jeremy.

0: Mötley Crüe na Rock Rádiu, Home Sweet Home a samozřejmě bubeník Tommy Lee, neskutečná prda. On teda, jako se týká techniky, tak samozřejmě to žádný přeborník není, ale on má prostě skvělou image a hlavně má ránu jako bejk. Já jsem fakt neviděl bubeníka, který když kopne do šlapáku, že máš pocit, že prostě to ulítne někam 5 metrů, jako fakt to jsou děla neskutečný, to, co on tam jako dává, fakt obrovská razance u tohohle bitsmena, no, jako každej má něco, co dá se říct, že jako prodá, a prostě Tommy Lee je v tomhletom prostě přeborník, jako strašně dobře se na něho dívá, jsou bubeníci, nebo který ani nezaregistrujete na koncertech, a pak jsou bubeníci typu právě Tommyho Lee, že z něj nestrhnete oči, protože to je neskutečný, co on na těch koncertech dělá. No prostě paráda. Když jsme u těch bubeníků, tak já klidně můžu zůstat ještě taky u jednoho ikonického, který dneska slaví 56. narozeniny, a je to Igor Cavalera. Já myslím, že netřeba představovat tohle bitsmena, který má taky svůj ojedinělej styl a zanes ho do metalové muziky, hlavně teda v rámci kapely Sepultura, protože alba jako Chaos AD nebo Rods, tak to jsou desky, kde ty bicí mají zásadní roli. Když si vezmete třeba Territory píseň, tak tam ten škopek je neskutečný na začátku. Prostě to je neuvěřitelný a obecně celkově ty bicí. To jsou taky ty bicí, které se prostě naučíte na spaměť, protože jsou to takový, že vám prostě vlezou do hlavy. No. Tak to je případ Igora Cavalery, který dneska slaví 56. narozeniny. Tak přeju všechno nejlepší. Samozřejmě jako bubeník si ho moc vážím a děkuju za všechny ty fintičky, které předvádí hlavně na těch dvou zmíněných albech. Pojďme si dát John Osborne, dáme si AC/DC a taky bude Panoptiko.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio.

0: Viva Las Vegas na Rock Rádiu, zjistí to 10 hodin a 41 minut, blíží se nám sobota, to znamená vítězný album rokovýho referenda, který si pustíme od 19 hodin, tak jak jsme zvyklí. Koukám na to, čověče, a asi jste na tom plně stejně jako já, protože ty rozdíly jsou tam minimální. Lehce teda, já ještě řeknu, o co jde. Zamířili jsme tedy do poloviny 90. let, nebo do 90. let a vytáhli jsme desky, který opatřili legendy 70. let. A řekl jsem 70., že jsme zabrousili, ne, do 90., ale 70., jasně. No, takže to jsou super desky, výborný. Vlastně ty legendy se nadechly znova po takový týráně, která přišla z počátku 90. vlnou grunge. No a zase natočili výborný alba. Jak Richie Blackmore z Rainbow, tak Uriah Heep, tak David Coverdale z Whitesnake. To všechno je v té nabídce. No a koukám na to, že lehce teda vedou Rainbow, ale jinak, hele, Uriah Heep, Whitesnake taky, jo, 22, 29, 38 Rainbow. Takže, a já s váma souhlasím, protože všechny tři desky jsou fakt výborný, super. Hned bych si je dal všechny tři za sebou, takže ať to vyberete, jak vyberete, tak s váma budu souhlasit ve všech směrech, protože každou z těchto tří desek bych si rád poslech na frekvencích Rock Rádia. Ale je to o vás, o posluchačích. Takže pokud jste ještě nehlasovali a chcete se zapojit, podpořit, tak zajděte na náš web rockovýradio.cz, no a zahlasujte. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Já jsem na to moc zvědavej. Verve, Bring Me the Horizon nebo Kern, to je muzika, která nás čeká ještě do 11. a pak rozjedeme elektrický oběd.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
13: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
12: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
13: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
12: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zrychlil na 1,9% z červnových 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v srpnu meziročně rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje automobilka zrušit 50 000 míst po celém světě. No a bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaji v Palmě de Majorce. Distanc už si odpykal.
5: Rock Radio. Počasí.
7: Tak ještě dnešní počasí, skoro jasno až polojasno, na severovýchodě oblačnost a nebo taky zataženost možností deště. A teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia. Jestli vyhlížíte víkend, tak vám řeknu, že v sobotu brzo ráno a dopoledne přechod dešťového pásma od severu k jihovýchodu, během dne potom vyjasnění oblohy na celém území, teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia. No a neděle jasno až polojasno a teploty mezi 18 až 22.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
7: No a ještě naše cesty na silnici 26, je to u Staňkova na Domažlicku, tak tam počítejte s nehodou osobního auta a dodávky, na místě policie, hasiči i záchranka. A je tam komplikovanější průjezd, počítejte s omezením a se zdržením v tomhle úseku a v Rokycanech si dejte pozor v ulici Boženy Němcové. Tam se vyšetřuje nehoda osobního auta a cyklisty. Na místě taky zasahuje záchranka, tak tam taky počítejte s omezením. Pevný nervy za volantem a v pořádku dojďte při pátku. Šťastnou cestu přeju.
0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Rock Radio. Radio. Elektrický oběd.
7: A my tu máme poslední elektrický oběd v tomto týdnu. Máme 2 minuty po 11. hodině a s vámi je Kamil Dráb, váš šéf kuchař, a jdeme si udělat radost svojí oblíbenou muzikou. Já už za chvíli, protože standardně vždycky první přání je ode mě, nebo první skladba, ale pak už to pojede podle vás, tak jestli chcete ještě zasáhnout do elektrického oběda posledního v tomto týdnu, tak pište na náš messenger na Facebooku a nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No já myslím, že víme všechno, tak se nebudeme zbytečně zdržovat a jdeme rovnou na muziku. Ode mě v tuhletu chvíli Bruce Dickinson a jeho odlehčená verze skladby Tears of the Dragon. No a pak už uvidíme, jak to budete míchat vy.

Tak děkujeme, Brusi, a jdeme na vaše přání. Napsal Škodák, který zdraví a chtěl nechat zahrát Vaspíky. Samozřejmě dneska z toho důvodu, že jsme říkali, že Blacky Lawless dneska slaví 70. narozeniny, tak aby jsme ho připomněli, samozřejmě tyhle kulatiny, to je bez zbytku, se musí naplnit, takže Škodáku, jdeme na to. Vlastně já jsem i za to rád, protože to poslechnu rád, jak jsem říkal, dneska ráno jsem dával už v rámci narozenin desku Killfuck Die z roku 1997, takže si rád Vaspíky poslechnu i s vámi a přejeme Blackymu všechno nejlepší.

S přáním krásného dne napsala Radka, která chtěla slyšet a poslat vzkaz všem posluchačům Have a nice day právě při pátku a samozřejmě popřát i hezký víkend. Tak to byli Bon Jovi a v podstatě se stejnou tématikou se budeme zaobírat i v následujícím přání, který napsal Roman, který zdraví a chtěl by poprosit o Motorband, píše tady k navození pohody takhle před víkendem. Tak já jsem vybral píseň Pár důvodů.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
2: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhony 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

YouTube jsme si dali, Venca si napsal na pohodu a na cestách, aby se mu dobře jelo, všem klidný víkend tady dodává, tak aby budeme pokračovat v elektrickém obědě ve vašich přáních a vzkazech. Ahoj, prosím, zahrajte Arakain a pak je Satanás pro všechny saniťáky, hodně kilometrů bez nehod, od Pavla, děkuji.

0: No, umíme sahnout i do historie a vytáhli jsme Smoky, krásnou píseň, o kterou si napsal Petr. Je to super, udělal se mi radost, Petře, myslím, že i spoustě posluchačům, protože tyhle ty klasiky prostě nestárnou. Další přání je v tomto znění, přeji krásný páteční den, moc prosím, náš šéfkuchař Jiří Kláník má dneska 60 nebo 60 let a náš kolektiv by mu chtěl poslat tu nejlepší písničku na světě, Fear of the Dark od Iron Maiden. Moc děkuji, jste zlatí. Tak se připojíme s přáním všeho nejlepšího a Maideny si dáme za chvíli.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
9: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání, a tohle byli Queeni, který si na Rock Radio přála slyšet Žaneta. No a tímto pomalu uzavíráme, protože máme před sebou poslední vzkaz a poslední přání, to zní takto: dobrý den, mohla bych poprosit o písničku Svatební košile od Harley, bylo by to pro Jardu, byla jsem na něj dnes trošku protivná, tak abych mu zlepšila den a zároveň se omluvila, děkuji, Tereza napsala. Já k tomu ještě jeden vzkaz přihodím, ahoj, jedu s kolegou Honzou ze servisu, zahraj mu prosím do auta cokoliv. Třeba mu jen pozdrav, k někomu přidej. Tak to se aktuálně děje. Přidáme to k Harley a Svatební košili, což je úplně poslední příspěvek do dnešního elektrického oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí. Já vám přeju hezký víkend s vámi, se kterýma se uvidím v sobotu v pražském vagónu na Metalice Czech Tribute Band. Tak se samozřejmě těším. Přijďte si poslechnout Metaliku a hodíme i nějaký ten rozhovor třeba. No a za chvíli už Dana jeho rokový voraz. Tak relaxujte, užívejte a užívejte ideálně s Rock Rádiem.

0: Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké poledne přeje David Račák. Lidé si mohou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ Karta nově zobrazit výsledky některých vyšetření i přehled preventivních prohlídek, na které mají nárok. Aplikace, která dosud obsahovala třeba informace o očkování, má do budoucna umožnit také elektronické žádanky. Skupina reprezentující významné automobilky vyzvala americký kongres, aby do konce roku schválil zákon, který by trvale zabránil čínským vozům v přístupu na trh ve Spojených státech. Čínští výrobci automobilů v posledních letech výrazně posílili své pozice na světových trzích. No a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes čekáme převážně oblačnou, v průběhu odpoledne se od jeho západu v jižní polovině území přechodně vyjasní. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů.
1: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: Rock Radio, doprava.
12: Ulici Prostecká v Praze je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
10: Rock Radio. Rockovej voraz.
12: A já vás zdravím, rockeři, začíná poslední rockovej voraz tohoto týdne s Danem. A já už konečně mám doma klimatizaci udělanou, takže už venku může být klidně 30, ať je klidně až do listopadu, já už to vydržím. Konečně jsem spokojený, já nemám doma třicítky. A já vám pustím nějakou hudbu, pustím vám Bruce Springsteena, Horký žeslíže a Fozio. Ať vám to v práci ten pátek pořádně utíká.

0: To byli Hooters a Johnny B. z roku 1987 z alba One Way Home. Toto album bylo populární jak v Německu, tak v Česku a pak se dostalo i do americké hitparády Billboard Hot 100. Takže to je docela úspěch pro tuto kapelu. Oni hlavně ta písnička vykládá o toxické lásce, o chlapově, který je zamilovaný do ženský, která mu ničí život. To známe většina, ale oni to umějí chlapy samozřejmě, abych nenadržoval tady. A hlavně kapela přiznala, že tuhle tu písničku se inspirovali melodii, když v New Orleans slyšeli ještě tenkrát The Kelly Family, což je úlet. Takže vlastně Kelly Family nám melodii dali k téhle té písnice ústřední, protože tenkrát hráli někde na ulici a Hooters šli okolo a slyšeli to a tím se inspirovali a tím vznikla tato písnička Johnny B. A my jdeme dál k hudbě a pustíme se třeba R.E.M., My Chemical Romance anebo Proteuse.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A dohrávají R.E.M. a jejich Everybody Hurts z roku 1992. Kapela už to má za sebou, krásně, ta už od roku 2011 nic nevydala, ani už nekoncertujou, ani neplánujou, akorát teďka jediný, co bude, tak vydají 18. září reedici alba Reckoning, takže kdo to máte rádi, tak 18. září se můžete poslechnout tu reedici. A Michael Stipe, zpěvák, ten plánuje solový album první svoje, už nějaký songy vydal, takže si to můžete naposlouchat od něj a brzo vyjde jeho album, ještě není řečeno kdy, ale vyjde. Tak snad nás nebude dlouho napínat. Ale tohle byla skvělá skladba. A já vám pustím nějakou českou a třeba si pustíme Rybičky 48, Zamilovaný a nešťastná.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
8: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
9: Rock Radio.
10: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Zdravíme všechny posluchače Rock Rádia.

0: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Vraňany nabízejí.
5: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlili meziroční růst na 4,8%. Výsledky maloobchodu dnes zveřejnil Český statistický úřad. Největší podíl na červencovém růstu měly internetové a zásilkové obchody. Počasí v následujících dnech nabídne výrazný teplotní kontrast nad Evropou. Zatímco západ a jih kontinentu čeká na září mimořádně intenzivní vlna veder, jinými oblastmi se přežene studená fronta a ochladí se. Střední Evropa dostane od každého něco a čeká jí počasí jako na houpačce. No a tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Rodionovem ve čtyřech setech a vyrovnání New Yorkského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Týna.
9: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude převážně oblačno, v průběhu odpoledne se od jeho západu v jižní polovině území přechodně vyjasní. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
11: Na D0 na 26. kilometru na trase Ruzyně-Modletice je odstavené osobní auto. Čekejte tam překážku a bude tam i zdržení. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
8: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej poraz.
11: Tak, rokeři, máme 2 minuty. Po 13. hodině jsme první hodince rokového porazu s Danem. Já už tady mám hosta a to se dozvíte za 20 minut, kdo to bude za necelej. Protože ho tady vyspovídám, jsme našli takový skvělý článek, tak ho tady rozeberem. Ale předtím vám ještě pustím hudbu a mám tady vypsanou fixu Aerosmith a Red Hot Chili Peppers.

0: Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.
1: Klenot pracuje, hlavně v noci. Domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afghánistán. Policajt je klient, tak se nemůže nic stát. Kdyby přišel další, to by bylo. Na to by její tělo asi už nestačilo.

0: To byla vypsaná Fixa a Klenot. Já tady zdravím Káju ve studiu. Čau, Kájo.
1: Čau.
0: Kája totiž, ona jde do práce večer v 6 a už přišla už ve 12, jo. Takhle tady máme vzorný moderátory, který chodí o 6 hodin dřív do práce. A bude až do 8, takže krásná 8 hodinovka.
1: Jo, jo, tak já jsem zvyklá z těch víkendů, že 6 hodinovky.
0: To chápu. Já teda bych chtěl tady rozebrat, jsem říkal, rozebereme článek, protože to je taky takový klenot, něco, jak tady bylo vypsaný Fixy. Tak jsme našli nechvalně proslulá pornohvězda Bonnie Blue porodila dítě, počala na oplodňovací párty. Oplodňovací párty, byla z něj na oplodňovací párty?
1: Já?
0: Ne.
1: Nikdy.
0: Jenom 400 mužů tam bylo, ale počkej.
1: Jenom.
0: Já vám ještě dopovím celý. Ona se vyspala za 24 hodin, se vyspala z 1057 chlapama. A teďka, jak se narodilo v neděli to dítě, přidala na Instagram fotku s tím dětskem, zakryla tam obličej a přidala tam je nás 1058, takže vlastně mají novýho člena.
1: Já jenom jako bych chtěla říct, jako z pohledu ženský, já jsem doteď nevěděla, že to jako jde.
0: Tak vidíš, že to jde. Já bych chtěl být ten 1057 chlap, co tam jde do té akce.
1: A to je jako to, ale vem si.
0: To hodně chlapů zná, co nás poslouchají. Ty, co dělají jako třeba někde v jezere nebo takhle, nebo na stavbě a teď prší ještě v gumákách, tak dělá.
1: Ne, ale vem si, že i pro ty chlapy to přece musí být strašně jako, já nevím, já bych, jako kdybych to brala z pohledu toho chlapa, že jdu za ženskou, která spala třeba už s tisíci muži jakoby přede mnou, tak jako moje důstojnost by to nedala.
0: Spíš tam bylo, na té oplodňovací bylo 400 nechráněných, jo, jakože. Tam,
1: jo, takže i pohlavní nemoce se.
0: Tam hráli, jak se to dávalo, na babu hráli vlastně.
1: Na babu, máš já myslela, že pimpouk.
0: Ne, pimpobíhačku. Dobře, my máme i, nám se k tomu i vyjádřil Bohouš.
2: Kurva je to! Já ji znám. Já s ním žiju, ne? Co žiju? Žiju se, na ňu seru.
0: A my vám pustíme další hudbu Komunál, anebo Guano, já už nemůžu. Jsi zakoktal s nebonýmu. Guano Apes, Open Your Eyes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: A nám dohrává je Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Rok 1986, 40 let stará záležitost, o trošku starší než já. A my se budeme bavit o teďka o současnosti, protože hodně kapel teďka odchází od toho, že by chtěli vydávat studiový alba, protože dneska je té hudby strašně moc a lidi pak přeskakou ty písničky. Dřív, když jste si koupili LPčko nebo CDčko, tak jste to doposlouchali a neměli jste tolik možností, jak dneska na těch streamovacích platformách, kde si pustíte hudbu a přeskakujete a uděláte si podle toho svůj playlist. Tak jsem četl, že Zakk Wylde, právě frontman Black Label Society, tak říkal, že už je dneska nová doba, kde se budou vydávat jenom ty singly. To stejný i Motley Crue k tomu chcou jít, protože Nicky Six tohle taky říkal, že už chcou jenom dělat tyhle ty singly. Tak uvidíme, aby jsme pak nekupovali vždycky jenom jednu singlovku. A nebo tam bylo víc singlů. Třeba nám tam poskladá třeba za 5, za 6 let a bude mít 6 singlů na jednom labelu. A já vám pustím další hudbu a čekají nás Faith No More, Lucie a nebo Nirvana.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
1: Rock Radio. Co se děje?
12: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto.

0: bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: still won't hear.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště, 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
6: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Metnar to napsal na síti X, neupřesnil ale, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Ministr zahraničí Petr Macenka poskytl v srpnu rozhovor přestrojeným aktivistům ze skupiny Detektivní parta. Ve čtvrtek zveřejnila video, kde ministr podle ní podcenil bezpečnostní opatření. Macinka ale tvrdí, že o podvrhu věděl. Napsal to na svém Facebooku. No a Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do čtyř hry na tenisovém US Open. 30-letá Siniaková si částečně vynahradila vyřazení z dvou hry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Naomi Osakaovou.
8: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude převážně oblačno, v průběhu odpoledne se od jeho západu a v jižní polovině území přechodně vyjasní, nejvyšší denní teploty 24-29 stupňů.
11: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Rock Radio, doprava.
10: Na silnici 333 v obci Živanice, okres Pardubice, je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
12: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
8: Rock Radio. Rokovej poraz.
10: Tak, rokeři, máme 4 minuty po 14. hodině, máme samý čtyřky. 14.04 a je 4.09. Tak nám to krásně vyšlo, hezky. A hlavně dneska má svátek Jindříška, tak mi to připomnělo, že už se nám to blíží, že za 3 měsíce a 20 dní budou pelíšky, že budou řvát Jindřiško, pojď domů, Jindro. A já vám k tomu pustím takovou máničku, Míru, Šmajdu a Lavinu.
8: Rock Radio.
13: Je to tady za hnusnou máničku.

0: To byli Pink Floydi, Another Brick in the Wall z roku 1979. Taková klasika, veď už.
1: Já to miluju, já mám dokonce Pink Floydy vytetovaný. No jasné.
0: A nemáš tam jenom Pink?
1: A Floyd na druhý ruce.
0: To je jako, to míváme my chlapi, když chceš mít jako záživnější večer, tak jednou Pink a jednou Floyd.
1: To je taky to ping-pong spíš.
0: Já jsem tady v týdnu rozdával lísky na Hollywood Vampires a ty na ně prejdeš, jsem slyšel.
1: Já na ně jdu, no.
0: Takže budeš koukat na Johnnyho Deppa a Alice Coopera.
1: No počkej, jakože Alice a Johnny jako dobrý, ale co to pro Joe Perry z Aerosmithu?
0: No,
1: jakože to je štramák, Dana.
0: To taky chápu.
1: To je štramák, ten zahraje na struny pořádně.
0: Takže tam budou sami ženský, tam budou jenom ženský a chlapi tam mají zákaz, nebo kdo tam je?
1: No, já očekávám jako první řadu v moci ženských.
0: Jo, aby jim tam nespadli, kde bylo to ve Fortuně, ve Fortuna Areně?
1: Jo.
0: Tam je dobrý odvlčování, aby se tam nekroutilo všechno.
1: Co bylo?
0: My jsme, víš, jak to je na rockovém koncertě?
1: My jsme dneska nějaký nabitý, Dan.
0: Jo, jsme nabitý, já už jsem nabitý spíš na cestu domů. Já už tady hypnotizuju ty hodiny a říkám si, už jedu.
1: A já tady
0: jedu.
1: Do těch osmi, že jo?
0: A jediná Kája, ta sem přijde a prostě sedí tady 8 hodin jako v klidu.
1: Já tady jako, já myslím si, že nikdo by nebyl překvapený, že bych tady dokonce spala.
0: No to... To se taky může jednou stát, ale...
1: Já si myslím, že se to stane.
0: Až tady v 8 večer usne žesky a nejednou a bude to tady hrát autopilot. Dobře, tak já pustím zase nějakou hudbu, pustíme si Soundgarden, System of Down, anebo Kabáty a Myslivecký ples.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
12: Já vás jako nechci strašit ani prudit, ale nalejme si čistého vína. Ode dneška za 105 dní budou Vánoce. A nepatříte-li mezi drsňácké zastánce teorie, že dárky se nakupují na benzínce hodinu před štědrou večeří, tak vám možná přijde vhod můj tip. Vydavatelství Familium se už roky stará o to, aby zvláště fandové Formule 1 nestrádali. A za 10 dní vyjde kniha, kterou prostě F1čkáři chtějí. Jmenuje se Formule 1 kontroverze a její název je vše říkající. Historie královny motosportu totiž není jen o výhrách či prohrách, o jezdcích nebo o soubojích na trati. Je taky o skandálech v zákulisí, které mnohdy přerostly do skandálů celospolečenských. Mezi takové se směle řadí třeba Spygate, kdy hlavní mechanik Ferrari Nigel Stepney šlohnul a prodal McLarenu technická řešení strojů z Maranella, nebo když Nelson Piquet mladší schválně boural, aby pomohl Fernando Alonsovi. No a takových afér vytáhnul autor knihy, britský novinář Tony Dodgins, několik desítek. Tony není nějaká novinářská nicka. V zákulisí F1 se pohybuje od roku 79 a tak rozhodně zná mapu. Předmluvu napsal bývalý mistr světa David Coulthard, takže taky žádné ořezávátko. Suma sumárum, v knize Formule 1 kontroverze vás čeká 240 stran napínavého čtení. Něco mi říká, že já asi nebudu čekat až na ty Vánoce a do četby se pustím hned, jak kniha 15. září vyjde.
13: Rock Radio Motokeci.
14: Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: To byly Soundgarden a jejich Black Hole Sun. Skvělý hlas Chrise Cornella. Zbožňujeme Chrise Cornella, výborný hlas. Škoda, že už mezi náma není. A já už za chvilku tady taky nebudu, protože půjdu už pryč. Už se mi to blíží a budu tady předávat žezlo. Dneska jenom Petr, protože Kuba někde je pryč. Takže Petr tady dneska bude sám a ona ještě tady fustím si někája. Takže on tady nebude vlastně sám, bude tady mít sparring partnerku. A já teda lidi se s váma loučím, užijte si víkend, uslyšíme se zase v pondělí. Pěkně si zapašte, odpočněte si od práce. A já vám pustím ještě na tu poslední 20 minutovku nějakou hudbu. Třeba Nickelback, Beastie Boys, Steel Panthery, anebo Harley. Tohle byl Rokovej Vora s Danem, já jsem na Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Tell me what you want.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Motoristé chtějí šetřit. Schodek státního rozpočtu v příštím roce by měl být navrhovaných 389 miliard korun a navrhují úspory 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová vidí ale prostor pro škrty jen v řádu jednotek miliard korun. Pokračuje vicepremiér Petr Macinka.
1: Výsledkem toho byl nějaký základ, i když žádná dohoda zatím není, ale nějaký základ, na kterém se dá pracovat, a já věřím tomu, že z toho něco vzejde, to znamená ten schodek nebude 389 miliard.
0: A další kolo jednání o rozpočtu se chystá v pondělí. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na uživatelské účty aplikace Signal. Cílí na politiky, úředníky a bezpečnostní experty. Podle úřadu zatím stojí aktéři napojení na Rusko. Využívají třeba falešné zprávy s QR kódy, které se tváří jako pozvánka do skupiny. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akcí v novodobé historii města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel propojí městské a regionální autobusy a umožní přestup na tramvaj a vlak. Hotový má být do 2 let. V centru Olomouce pokračuje odchyt nutrií. Radnice na to vyčlenila 100 000 korun a vyzývá místní i turisty, aby nutrie nekrmili. Jde o agresivní zvířata, co ničí břehy řek a potoků a poškozují trávníky v parcích. Loni myslivci na Olomoucku odstřelili přes 500 nutrií. Tím zprávy končí a vám přeju krásné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme venku kolem 27 stupňů, večer nám to padne asi na 16. Na jižní Moravě dokonce jsou dneska i 30. Jinak máme polojasno po celé České republice a déšť by se dneska neměl objevit vůbec nikde. Zítra tomu bude velice podobně, akorát na jihu Čech a taky na jihu Moravy můžeme ojediněle očekávat nějaké přehánky, jinak teploty kolem 22 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. V ulici Rafaelova v Třebíči se srazila dodávka z motorkou. Dejte si tam pozor na rostoucí kolonu. Neprůjezdný levý jízdní pruh najdete na D1 na 10. kilometru směrem na Brno. Je tam odstavený osobák a vyčuhuje právě do toho pruhu. Na křižovatce ulic Betonářská a Orlovská v Ostravě jsou sobě dva osobáky a bude tam docela dost silný provoz. A dost podobná situace je taky v ulici Plzeňská v Praze. Tam zase srazila tramvaj s osobákem. Počítejte se zdržením.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Petrem a s Kubou, ale dneska je to jenom se mnou s Petrem, protože Kuba je pořád ještě v Bratislavě. V pondělí už tady ale bude zase jako na koni. Zvládneme to zatím bez něj, hele, furt vás čekají nějaký lístky, pořád pro vás mám prostě ještě něco tady připraveného, budeme si o něčem povídat, ale hlavně bude tady hrát muzika, tak si na ní pojďme rovnou vrhnout, co vy na to. Čeká nás Lordi, taky Aleš Brichta s jeho barákem na odstřel, Masterplan a jejich Wounds přijdou, ale teďka už Mr. Mr. a Broken Wings. Užívejte takový odpoledne.

Lordi a jejich Down with the Devil právě teďka skončili na Rock Radio. Máme 15 hodin, 22 minut k tomu. No a víte co, hele, vy už to o tom víte celý týden, ale já furt pro vás mám ještě dva lístky. Tentokrát už ale dneska naposledy. Tři sestry, 5.9. Kemp Pecka, Nová Paka, prostě můžete tam být u toho. Stačí akorát, abyste si otevřeli Facebook a tam mi do zpráv napsali, proč tady ty lístky mám dát právě vám a taky mi k tomu dali vaše telefonní číslo, abych vám odsud potom se etru mohl zavolat a mohli jsme tady chvilku spolu pokecat. Takže jestli chcete na Tři sestry. Budou tam s nimi ještě taky kapely Doktor PP a MZH, takže rozhodně si myslím, že bude stát dost za co, o co stát, takže rozhodně si to nenechte ujít, protože už je to dneska naposledy, co tady ty dva lístky budu mít, asi je to taky možná tím, že už zítra ten koncert je, že jo. No, každopádně, pište, já vám zatím pustím další muziku. Škorpíci, Wind and Temptation, anebo Škvoři, už za chvilku na Rock Rádiu.

0: domácí webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Rock

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Kvoři a jejich pecka Na hraně právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin 36 minut k tomu. Já tady čtu docela dost zajímavý článek. On totiž zítra slavil svoje 80. Freddie Mercury, kdyby byl svět o něco trošičku víc fér. A čtu tady docela zajímavý článek od Mary Austinové, která právě byla jeho manželkou předtím, než on jí přiznal, že je vlastně homosexuál. Tak byla jeho manželkou, ale i potom byli pak dlouholetý nejlepší kamarádi a hlavně ona byla jedna z posledních lidí, který s ním vlastně byli v jeho úplně posledních momentech. Jo, a teďka si jenom zkuste si představit, jak ty jeho poslední momenty vypadaly. On byl u sebe doma sice, jo, ale před tím barákem bylo prostě třeba 30 různých fotografů, který tam po dobu třeba 2 nebo 3 týdnů čekali, až se ta hrozná věc prostě stane, aby si z toho mohli udělat fotku. To je přece naprosto strašný. Dovedete si to představit nebo vžít se do té situace, jak mu asi muselo být, když prostě on věděl, že oni tam jenom čekají na to, než zemře. No to je, to mi přijde prostě naprosto strašný a ty fotografové by se měli stydět, co takovýhle věci dělají. Každopádně prostě hrůza hrůz. Můžete se o tom klidně dočíst v jedné knížce, kterou právě Mary Austinová teďka vydala. Jmenuje se Freddie Mercury Life in Lyrics, neboli život v textech. A opravdu si myslím, že je to docela dost dobrý počtení, takže se na to klidně můžete mrknout. Teďka už vás ale čeká další hudba tady na Rock Rádiu. Olympici, Umf, anebo taky Ozzy Osbourne. Všechno na O, tak jedem rovnou, ne?
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
12: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahraju v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága až Džorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5. je Septemberfest na Krásný Louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
11: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
4: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Inflace v srpnu podle odhadu zrychlila na 1,9%. To je o 0,2 víc než v červenci. Podle statistiků nejvíc zdražil alkohol, tabák a pohonné hmoty. Inflaci naopak brzdily zlevňující potraviny. Konečnou hodnotu srpnové inflace oznámí úřad příští týden ve čtvrtek. Agrární komory Česka, Polska, Maďarska a Slovenska vyzvaly Evropskou unii k větší podpoře. Zemědělce napříč Evropou zasáhlo letošní extrémní sucho. Neúroda trávy a zemědělských plodin žene ceny nahoru, jiní čelí nízkým výkupním cenám mléka a budou muset snížit stavy hospodářských zvířat. Na trati nad Národním muzeem v Praze se vrací tramvaje. V úseku IP Pavlova muzeum a Italská budou znovu jezdit od zítřka. Velkou novinkou je pilotní projekt červeně svíticích pásů. Jde o dlouhé panely podél obrubníku, které mají blikáním upozornit chodce na blížící se tramvaj. A už zítra vyrazí na jihu Čech literární vlak. Označený bude Ekelibry a v každém voze bude probíhat unikátní kulturní program. Jaký, to ví mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
10: Vlak Českých drah spojí cestování s literaturou, divadlem a tvořením. Na palubě budou číst jeho čeští spisovatelé, tvořit ilustrátoři a bude také hrát živá hudba.
9: Vlak pojede z Prachatic přes Volary, Nové Údolí, Kájov a České Budějovice zpátky do Prachatic. A tím zprávy končí. Mějte pěkné odpoledne.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska máme venku kolem 27 stupňů, večer nám to padne asi tak na 16. Koukám, že momentálně máme dokonce i na jižní Moravě asi něco kolem 27. Každopádně máme polojasno po celé České republice a déšť by dneska neměl být vůbec nikde. Zítra tomu bude dost podobně, akorát v jižních Čechách. Hlavně v ranních hodinách by se nějaký ten déšť mohl objevit. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 22 stupňů a večer to padne asi na 15.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Se podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici Jaroslava Vrchlického v Žadci se dejte pozor, spadnul tam strom přes celou vozovku. Ideálně se tomu úplně vyhněte. V ulici Seifertova v Praze vidím srážku dvou osobáků, tam už se může dělat docela velká kolona a zrovna tak tomu taky bude kvůli srážce dvou aut v ulici Pod Táborem, taky v Praze. Na D1 na 195. kilometru směrem do Prahy je odstavený náklaďák a osobák. Vyčuhou ale do silnic, takže rozhodně počítejte se zdržením a radši sundejte nohu z plynu, až pojedete kolem.
13: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
11: Rock Radio. Rockový odpoledne.
12: 16 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě teďka pokračuje do svojí druhý hodinky. Připomínám vám, že dneska zase rozdávám lístky. Tři sestry, zítra, Kemp Pecka, Nová Paka, můžete být u toho. Stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, proč ty lístky mám dát vám, a taky, abyste mi k tomu připsali vaše telefonní číslo, ať vám odsud můžu zavolat. Takže neváhejte a pište, já vám zatím za ovněnu pustím další muziku, co vy na to, čekají vás Citroni, taky Mr. Big a jejich Shine, Bad Wolves a jejich Killing Me Slowly, ale teďka si trošičku jako sklidníme, možná ale ne úplně. Him a jejich pecka Join Me z roku 2000. Rokový odpoledne pokračuje.

0: Citroni a jejich zahradní slavnost právě teďka skončili na Rock Rádiu v 16 hodin a 18 minut. A čtu tady docela dost zajímavý článek, který by mohl zajímat i vás. Znáte takový to, když někomu podáte ruku a dostanete takovou tu leklou rybu příšernou prostě, jo? A nedostanete ten stisk prostě. Tak jsem se teďka dočet, že prej to dost často může znamenat to, že ten člověk může mít nějaký srdeční potíže údajně. A nebo rozhodně to jako může ovlivňovat i jako vlastně toho, kdy ten člověk potom už nemůže být mezi námi, protože prej lidi, kteří moc nestiskávají ruku, tak můžou mít nějaký zarytý střevní srdeční potíže. Takže si na to dejte pozor, buď jestli jste to vy, který dáváte leklý ryby, anebo když vám někdo dá, tak radši možná opatrně. Dejte si na to možná pozor. Já vám pustím ale další muziku, teďka čeká vás Tania, taky Rammsteini, anebo Kaiser Chiefs. Mě docela zajímalo, jak oni stiskávali ruku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhony 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Thin Lizzy a The Boys Are Back in Town nám právě teďka dojelo na Rock Radio 16 hodin 36 minut a já už si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už vím, kdo ode mě ty lístky dneska dostane, takže já se s tím člověkem teďka spojím. Za chvíli už tady uslyšíme všichni společně, jo?
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Po maličkatý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám, protože Vlasta mi napsal, že jeho manželka má dneska narozeniny a že by si rozhodně zařídila, nebo že by si zasloužila ode mě dostat valízky na tři sestry a přímo Helča je tady teďka se mnou. Nazdár.
11: Ahoj.
0: Tak já ti moc tě gratuluju. Hele, když mi tohleto tvůj manžel napsal, tak prostě bylo jasný, že ty lístky musí být tvoje. Máš radost?
11: Mám, obrovskou.
0: Jo, a bude to poprvé, co půjdete takhle spolu na tři sestry, nebo už jste párkrát byli?
11: Na třech sestrách jsme ještě spolu nebyli.
0: Hezky, no takže to bude krásná premiéra. Hele, a máte to daleko do toho kempu Pecka?
11: Ne, máme to kousek asi, 15 kilometrů.
0: Jo, no tak to pěšky asi úplně nedáte, ale co?
11: To ne.
0: No jasně. No hele, ale tak jako každopádně, moc gratuluju. Ještě mi řekni, budete spíš takový, že budete koukat někde zpovzdálí, anebo budete hezky v kotli uprostřed?
11: Já myslím, že budeme koukat někde zpovzdálí.
0: Jo, s prckem ještě. No ty brďo, no tak to je parádička. Hele, tak já ti moc gratuluju ještě jednou. Přeju ti všechno nejlepší ke tvým narozeninám, který dneska máš. Což se myslím, že i všichni posluchači ti přejou.
11: Děkuju.
0: A posílám ti rovnou i tady tu další písničku, protože tě bude čekat AC/DC a Shot in the Dark, tak je to prostě pro tebe, jo?
11: Perfektní, děkuji moc.
0: Tak moc gratuluju a měj se hezky. Ahoj.
11: Taky, ahoj.
12: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Jak už jsem říkal, tady ta další pecka od AC/DC Shot in the Dark bude právě pro Helču. Bude čeká vás taky Alien and Farama nebo Dan Landa, tak pojďte ještě rozjet tady tu druhou hodinku rokovýho odpoledne a nebojte se, v pondělí budeme zase rozdávat další lístky na něco jiného. Teďka už jdeme dál.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Klikni!
2: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Tisíce zubařů z celého světa diskutují v Praze o vhodnosti zdanění cukru. Podle šéfa kongresu a prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera otázka cukru představuje obecný problém v medicíně a návrhy na zdanění sladkostí nebo sladkých nápojů se kvůli obezitě objevují právě i v Česku. Ministerstvo kultury prohlásilo areál Hřebčína v Napajetlech na Zlínsku za kulturní památku. Šéf rezortu Otto Klempíř je i pro zachování pastvin a návrat koní. Tím dal jasně přednost zachování kulturně historických hodnot Hřebčína před nevratnou přeměnou areálu pro developerské využití. Orlík kvůli suchu výrazně omezuje odtok vody. Hladina v přehradě klesla na kritické minimum a už není možné ji dál snižovat. Poprvé v historii tak průtoky v řekách pomůže udržet slapská přehrada. Snížení hladiny se na slapech ale dotkne majitelů lodí. Využít můžou bezplatného převozu od povodí Vltavy. Evropská i tuzemská špička se těší na sobotní večerní běh ulicemi Prahy. Bližší informace zjišťoval náš reportér Radek Barkman. Radku, o jaký závod přesně jde?
2: Hezký den. Na programu je 29. ročník Birel večerního běhu na 10 kilometrů. Největší hvězdou letošního ročníku je Rodrigue Quizera ze Španělska, který za předpokladu optimálních podmínek plánuje útok na evropský rekord. Na startu by se mělo objevit až 13 000 běžců z 28 různých zemí. Z hotelu Hilton, Radek Barkman.
1: Díky, Radku, a tím zprávy končí. Vám hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska mám venku kolem 27 stupňů a večer nám to padne asi na 16. Ve večerních hodinách vidím dokonce i 29 stupňů, hlavně na jižní Moravě. Máme polojasno po celé České republice a vypadá to, že kapky by nám neměly padnout dneska vůbec nikde na celém území České republiky. Zítra tomu bude trošičku jinak, akorát ráno vidím, že na jižních Čechách by nějaký ten déšť mohl spadnout, možná i něco na jižní Moravě. Jinak zítra teploty kolem 22 stupňů a večer to padne asi na 15.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor na D1 na 195. kilometru směrem do Prahy. Je tam odstavený nákladák s osobákem a můžete tam počítat se zdržením. V ulici Na Kamenici v Turnově jsou sobě dva osobáky. Tam si dejte taky docela pozor a sundejte nohu z plynu. Mezi Červenou Lhotou a Řimicema se srazily tři osobáky. Nevím, jestli tam najdete úplnou kolonu, ale rozhodně oči na štěpkách. A nakonec na D5 na exitu na silnici 605 u Benešovic, přímo ve směru k Plzni, tak jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat už s nějakou rostoucí kolonou.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Tak jo, kamarádi, právě nám začíná třetí hodinka rokovýho odpoledne. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Při Kuba je bohužel ještě pořád v Bratislavě, v pondělí už zase bude zpátky, vůbec ničeho se nebojte. Samozřejmě se podíváme i k doma dneska svátek, protože máme samozřejmě svátek o páté. Dneska slaví Jindřiška a Rozálie. Rozálie je dokonce moje vlastně teta, takže já jí přeju všechno nejlepší ke svátku a taky všem ostatním Rozárkám a Jindřiškám jenom to nejlepší ke svátku. Tady ty další písničky, ty totiž budou hlavní pro vás. Čeká vás Europe, taky Krucipisk, anebo Sabatoni, tak se na ně pojďte rovnou pustit, ne?
0: Rock Radio.

0: Spin Doctors a jejich pecka Two Princes právě teďka dojíždí na Rock Rádiu a my se posuneme tady v rokovém odpoledni dál. Mám tady docela zajímavou zprávu, hlavně pro všechny sběratele vinilů. Iron Maiden totiž v rámci jejich prostě oslav 50 let teďka udělali fakt docela jako velkou specialitku, jo. Chtějí udělat prostě to jejich studiový album Somewhere in Time, vyjde v limitovaný edici jako Oxblood vinyl, že taky prostě červený vinyl vlastně. A bude to dokonce s remasterovaným zvukem, bude to prostě opravdu něco jako speciálního pro sběratele. A kdyby si chtěli ještě jako něco pořádného k tomu dát, tak udělali ještě vyloženě takovej box k těm oslavám těch 50 let, kde budou alba jako Iron Maiden, Killers, Number of Beast, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, prostě bude tam 9 alb, který dostanete právě ve vinilech. K tomu ještě samozřejmě plakáty a taky docela přepracovaný jako covery těch alb, takže rozhodně si myslím, že pro sběratele je tohleto opravdu to pravý ořechový. Takže rozhodně neváhejte a mrkněte na jejich stránky, kdybyste si to třeba chtěli náhodou koupit. Já vám teďka pustím další muziku, čeká vás Alkohol, taky Skape a jejich Myth Kolegat, anebo Linkin Park, What I've Done.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
3: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
9: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Alkohol nám právě teďka dohrává s jejich peckou Rockeři společně s Petrem Jandou a Pepou Vojtkem, ale já už tady konečně nejsem sám, protože už to tady konečně značí konec rokový odpoledne a je tady se mnou dneska Kája místo kapitána, nazdar.
1: Čau, Peťo.
0: Takže kapitán dneska nebude, teda. Budeš teda ty, jak se dneska máš, jak se připravuješ na víkend?
1: Hele, já se mám skvěle a připravuju se na víkend tak, že uvidím Johnnyho Deppa v neděli.
0: Oh, jdeš tam, jo. Jdeš tam do té Fortuny.
1: Ty brďo,
0: tak to tě zazávidím, ale teda.
1: Ale předtím mám ještě službu.
0: Fakt, jo. No takže tady jako celou dobu budeš posluchačům prostě říkat, jak se na to strašně těšíš, jo, a budeš se navnazovat. Hele, už někdo psal, že tam třeba bude taky jako z našich posluchačů?
1: Co se týče jakoby posluchačů, tak ne, ale jakoby jeden kolega jde taky.
0: Jo, no tak v tom případě teda posluchači můžete dneska Káje napsat, jestli tam půjdete v neděli taky a třeba tam s ní potkat, že jo?
1: Přesně.
0: No.
1: Já je ráda uvidím.
0: No výborně. Ale každopádně další 2 hodiny už jsou jenom v její, ale hlavně ve vaší režii. Už Kaje můžete začít pomalu psát, volat, že jo, a tak
1: volejte,
0: dále.
1: Volejte, pište,
0: přesně, jak mi řekl kapitán. Já se s váma neuslyším bohužel v pondělí, ale až v úterý, protože v pondělí tam mám jeden koncert, ale v úterý tady budu zase jako na koni. Kaje, užij si to dneska.
1: Děkuju.
0: Tak čus.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Rock Radio. Co se děje?
11: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága až Džorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na Krásný Louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
10: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rockový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
1: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen jednu korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
1: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Pěkný podvečer, jsou tu poslední dnešní zprávy a s nimi Hanka Koterová. Opozice usiluje o zrušení části rozpočtové novely. Kritizuje způsob, jakým byl zákon prosazený a vadí jí také, že oslabuje kontrolu sněmovny nad rozpočtem ve prospěch vlády. Návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti proto posoudí ústavní soud. Kontroly hasičů v nočních klubech mají smutnou bilanci. Od ledna do srpna zkontrolovali hasiči přes 700 podniků napříč republikou. Zjistili na 2400 nedostatků, rozdali pokuty přes 5,5 milionu korun a necelou stovku barů zavřeli. Nejčastější závadou byly zablokované nebo neoznačené únikové cesty. Závislost může zásadně ovlivnit život člověka i jeho okolí. Praha chce proto posílit dostupnou odbornou pomoc pro lidi, kteří ji potřebují. Město schválilo program, který má zajistit financování těchto služeb na další 3 roky. Víc řekne už mluvčí Prahy Vít Hofman.
9: Podpora bude směřovat na široké spektrum odborných služeb. Mimo jiné kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní i lůžkovou léčbu, substituční léčbu, terapeutické komunity, doléčovací programy nebo detoxifikace.
8: Program také počítá s podporou odborného poradenství a výzkumných projektů v oblasti závislostí. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem, vznikne v přízemí hlavní budovy, umožní tak rychlé propojení s dalšími pracovišti a zefektivní péči o pacienty. Pracoviště za víc než 221 milionů postaví nemocnice za plného provozu přibližně do roka a půl. A tím zprávy končí, mějte hezký večer.
7: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska čekáme převážně oblačno, později večer se na severu Čech objeví místy přehánky a výjimečně i nějaká ta bouřka. Dneska nejvyšší teploty až 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak zpočátku bude polojasno až oblačno, od severu postupně až zataženo a na většině území se přidá déšť, přehánky a vidím tady i nějaké ty bouřky. Na severu Čech srážky budou ustávat a ubývat bude i oblačnost. Zítra nejvyšší teploty okolo 22 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
7: Rock Radio. Doprava.
10: Pojďme se podívat na naše silnice. Na silnici 211 v obci Lázně Bohdaneč se stala nehoda osobního auta s motorkou. Průjezd je se zvýšenou opatrností, takže prosím vás, pokud někam jedete, tak hlavně opatrně.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock na přání.
10: Zdravíčko, rockeři. Vítejte na naší lodi s názvem Rock na přání. A pokud jste si všimli, tak nejsem Jirka, ale za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Bohužel tady kapitán dneska není, tak přebírám kormidlo já. Takhle, nebojte se nic, tato loď odpluje přesně tak, jak jste zvyklí. Prosím vás, teď je váš čas, abyste si psali o vaše přání na Messenger Rock Rádia, nebo můžete volat na číslo 724-444-424. Takže všichni na palubu, loď právě odplouvá z Bon Jovi a jejich This House Is Not For Sale.
7: Rock Rádio.

Tak to byly Bon Jovi a jejich This House Is Not For Sale. V překladu Tenhle dům není na prodej a já tu písničku z roku 2016 miluju jako celý jejich album z roku 2016. A první přání našeho roku na přání je od Aničky. Ahoj Káji, zahraj prosím tebe pro mého přítele My Chemical Romance Helenu. Tak Aničko, moc vás zdravím a co jiného můžu říct na My Chemical Romance, než že to nikdy nebylo jen období. Dámy a pánové, Helena.

Právě nám na Rock Radio dohrává Papa Roach a jejich Leave a Light On. Nádherná, ale říkám nádherná písnička z roku 2022. My pokračujeme dál v roku na přání, máme 18.13 a zavolal mi Michal, že by chtěl zahrát Škvory. Jsou s klukama v hospodě na jednom, takže jakýkoliv výběr písničky by jim udělal radost. Tak pánové, zdravím a doufám, že vám chutná. A bude chutnat ještě víc, protože k vám přijdou Škvory s jejich peckou Pravda bolí.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Legendární Halloween i Future World z roku 87 právě dohráli na Rock Rádiu. Máme 18:27 a napsal mi Péťa. Čau kočko, můžu pro moji milovanou maminku něco od Turba, díky moc Péca. Jasně, že můžeš, Péťo, zdravím tě a tvojí mamču. Právě k vám letí váška od Turba.

Právě nám dojíždí God Heart I Heaven z roku 2001 na Rock Rádiu. Já jsem si všimla, že tady dneska máme takový ploužáčky, ale nebojte se nic, mám tady vzkaz od Jardy. Ahoj Kájo, dáš do éteru Dimitri Adie. Bylo by to pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají Super Rock Rádio a hlavně pro Milánka od Jardy. O Dimitri jste si psali hodně a tím myslím hodně, tak si je pojďme společně užít.

0: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
1: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
0: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
1: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

Právě nám na Rock Radio dojíždí Kysáci a jejich God gave rock and roll to you, v překladu Bůh vám dal rock and roll. Já si teda neumím představit život bez týhletý hudby. Nicméně máme 18.46 a my stále pokračujeme v roku na přání a mám tady přání od vlády. Ahoj rockerko Kájo, zdravím do Rock Radia. Chtěl bych poprosit o zahrání písničky od Accept Metal Heart pro našeho kamaráda Jana z New Yorku, který oslavil 55. narozeniny. Děkuji moc, ke gratulaci se připojují rockeři Lacko, Radek a Martin. Tak já se připojuju taky. Všechno nejlepší, Honzo. Doufám, že jsi to pořádně oslavil a že jsi to užil. A už teď k tobě letí Accept Metal Heart.

Tak to byly Parkway Drive a jejich The Void z roku 2018. Máme 18.55 a poslední vzkaz hodiny je tady. Ale nebojte se nic, stále můžete volat na číslo 725-844-424 anebo napsat do Messengeru Rock Rádia. Tomáš by prosil zahrát od Lucie Dotknu se ohně pro svou manželku Luci. Je to píseň z jejich prvního CD, které si společně koupili asi před 30 lety. Tohle je tak krásný. Tohle je jeden z důvodů, proč pracuji v rádiu. Mimo to, že si bez této hudby nedokážu představit život. Ta láska je krásná, tak si pojďme společně užít Dotknu se ohně od Lucie.

Tak to byl Brian May a jeho Too Much Love Will Kill You z roku 1992. Máme 19.04 a to znamená, že startujeme druhou hodinku roku na přání a mám tady první vzkaz tohoto týletý hodiny a to je od Dušana. Dušan by si přál Odysseu divadelní společnosti Josefa Kajetána Tela a bylo by to pro manželku Ivču, pro mě a pro všechny posluchače Rock Rádia. Tak ještě jednou zdravím Dušane a zdravím i Ivču. Tak si pojďme dát slíbenou Odysseu.

Tak to byly Theory of a Dead Man a jich Not Meant to Be z roku 2008. Pokračujeme dál v naší krasojízdě. Další přání je od Míry. Ahoj kapitánko, zahraj prosím tebe písničku od Aelstorm Darkness Always Wins. A bude to pro všechny, co teď poslouchají Rock Radio a speciálně pro mýho kolegu Luboše, ať si užije dovolenou. Tak Luboši, jestli tohle to slyšíš, tak si to koukej pořádně užít a my si to užijeme s tebou. Aelstorm a jich Darkness Always Wins právě teď na Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Rádiu dohrávají Uriah Heep a jejich Lady in Black z roku 1971. Máme 19.22 a vy stále můžete psát na Messenger Rock Rádia nebo volat na číslo 725 844 4424, protože tady mám stále volný místečka na nějaké ty vaše přání. Nicméně za chvíli vás čeká třeba Judas Priest a jejich Living After Midnight.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.
7: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Judas Priest a jejich Living After Midnight právě dohrává na Rock Rádiu. A já si myslím, že konečně čas. Totiž Lucka by si přála cokoliv od Megadeth pro všechny posluchače Rock Rádia. A já tady po Megadeth mám Metalliku. Už vidím z okna, jak si pro mě jdou. Myslím si, že je čas na to, aby si tábory fanoušků jak Megadeth nebo Metalliky podali na chvíli ruce. Protože jsou hnedka po sobě. Je to hřích? Pravděpodobně. Tak si pojďme oboje užít. Megadeth a jejich Hey God právě teď na Rock Rádiu.

Metallica a jejich Lux Eterna z roku 2022. Máme 19.34 a volala mi Alča o Aerosmith jen tak takhle k odpočinku. Tak jsem vybrala písničku Pink, protože to není jenom o barvě, moje milí. To je čistý sex, drogy a rock'n'roll. Tak pojďme na to.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Doubravčicích u Kolína za 3 600 000 korun. Chata v Čáslavi na Kutnohorsku za 475 000. Rodinný dům v Břesti u Kroměříže za 2 miliony. Pozemek k bydlení ve Wolfarticích na Českolipsku za 2 133 100 korun. A byt 2 plus 1 v Berouně za 8 milionů 190 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

Na Rock Rádiu dojíždí Green Day a jejich Wake Me Up When September Ends a neb Vzbuď mě, až skončí září. Člověk by si řekl, že jako taková balada další do sbírky, nicméně tato písnička je upřímně jedna z nejsmutnějších, kterou jsem za svůj život slyšela, a to je co říct, protože už mám v hlavě jenom gramofon, takže význam této písničky vám řeknu v neděli a já se s vámi, moji milí, rozloučím. Mám tady vzkaz od Julči, že by si chtěla nechat zahrát Nickelback pro mě a posluchače. Tak Nickelback I Home je tady ready a pak mi psala, že chtěla nechat zahrát Nickelback pro mě a posluchače. Tak Nickelback I Home je tady ready a pak mi psal ještě Martin, že bych chtěl pro svou mamku

0: když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
2: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

čekám překvapení, co ke mně dorazí.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Já vás jako nechci strašit ani prudit, ale nalejme si čistého vína. Ode dneška za 105 dní budou Vánoce. A nepatříte-li mezi drsňácké zastánce teorie, že dárky se nakupují na benzince hodinu před štědrou večeří, tak vám možná přijde vhod můj tip. Vydavatelství Familium se už roky stará o to, aby zvláště fandové Formule 1 nestrádali. A za 10 dní vyjde kniha, kterou prostě F1čkáři chtějí. Jmenuje se Formule 1 kontroverze a její název je všeříkající. Historie královny motosportu totiž není jen o výhrách či prohrách, o jezdcích nebo o soubojích na trati. Je taky o skandálech v zákulisí, které mnohdy přerostly do skandálů celospolečenských. Mezi takové se směle řadí třeba Spygate, kdy hlavní mechanik Ferrari Nigel Stepney šlohnul a prodal McLarenu technická řešení strojů z Maranella, nebo když Nelson Piquet mladší schválně boural, aby pomohl Fernando Alonsovi. No a takových afér vytáhnul autor knihy, britský novinář Tony Dodgins, několik desítek. Tony není nějaká novinářská nicka. V zákulisí F1 se pohybuje od roku 79 a tak rozhodně zná mapu. Předmluvu napsal bývalý mistr světa David Coulthard, takže taky žádné ořezávátko. Suma sumárum, v knize Formule 1 kontroverze vás čeká 240 stran napínavého čtení. Něco mi říká, že já asi nebudu čekat až na ty Vánoce a do četby se pustím hned, jak kniha 15. září vyjde.
0: Rock Radio Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjavíku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. 10 směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, 2 směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský nok.
1: Já ti dám život! To je tím, s kým se táháš, s nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace. Never made-

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil? Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. Mi před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil dovolil?
1: Nastoupil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.